0: Termal.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Kiss Me More z Rádia Košice, takéto želanie od Doja Cat a Suzy, ale máme tu želanie aj od Martina. A vyzerá to na retro hodinku, keďže v úvode sme si hrali Bailando od Luny a v tejto chvíli pridáme aj Venga Boys. Dámy a páni, rok 1973, ale pre Martina je toto stále symbolom leta. Pozdravujeme z Rádia Košice.